0: pak že splát, ne? Je byl OK. Ne? To je jako šátra, to je, ne?
1: Now. Atrak, now.
0: Ne, rir.